odstúpi bekúli, odvráti vodu ka ugrante siši. Zdece pri gradské činy čúva. Biugrad, Balka, stopy úst nebyčí, prisnýpa tia jazyk, usne kucat, za tým blíditi vás jazyk. Skupiv se kúk velik, muži, ženy, dica, kostár, pomladlik, kozín, sestica.